0: Je on.
1: Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
2: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
3: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejlepší sportovní je ta lezecká stěna.
4: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
5: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože nových kroků. House třeba nebo hip-hop.
6: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
7: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
7: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
7: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
7: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
7: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Nauky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším, a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byli Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky, slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na

0: a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba, nebo hip-hop.
1: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
4: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
3: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
5: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
3: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
4: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
3: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
5: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
3: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště případně

0: zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
2: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
3: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
4: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
5: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
6: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
7: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
5: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
8: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
5: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
9: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
5: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
6: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
5: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
4: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
10: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
11: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
10: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
12: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
10: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
11: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
10: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
4: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
13: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
14: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, nebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
13: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
15: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
14: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
13: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
16: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
13: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
17: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
18: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
17: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
18: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
17: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
19: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
20: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
21: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tady lety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
17: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
18: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.

0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
1: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po dvou letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty dva roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
1: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
1: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
1: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města s obou stran, jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
9: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
12: Je to tady ze všech nejlepších, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc.

0: Dnes areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
2: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
3: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nám to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
3: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů,

0: Tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
2: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
3: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
4: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
5: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
6: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
4: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
7: Kseď mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
4: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
8: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
4: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
5: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
4: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
3: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
9: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
10: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
9: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
11: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
9: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
10: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
9: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
12: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
13: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
12: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
14: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
13: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
12: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
15: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
12: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
16: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Hey, Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
17: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
16: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
17: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
16: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
18: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
19: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
20: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
16: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
17: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Hloubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali i inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, z obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu.

0: Ta, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.

0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
1: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
2: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
3: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
1: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
4: Kseď mi to docela jde, tak jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
1: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
5: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
1: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
2: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
1: Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
6: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
7: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
6: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
8: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
6: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
7: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
6: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například

0: Například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
1: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
2: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
1: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
3: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
2: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
4: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
5: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
7: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
8: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
9: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
5: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
6: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme,

0: jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak, takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
1: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
0: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál. My i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turnaje, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
1: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky, máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
1: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
1: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
0: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pump tracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pump tracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, sobou tam jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo. Nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odvadí tu ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která

0: V restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
1: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni, a vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
1: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56.

0: ročník.
1: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje, že ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
2: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček, je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
0: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
3: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
4: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala čtyřletý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
5: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
6: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
7: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
6: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
8: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
6: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
7: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
6: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
5: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
9: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
10: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakážet jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
11: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
5: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
12: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
13: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
12: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
13: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
12: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
14: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
15: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
16: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
12: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
13: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedno a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a tak je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvadůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžka, běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice set založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo, takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, sobou tam jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít a ze všech nejlepší odpadní ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci.

0: pustit film o Plzni než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
0: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikaci.

0: kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
1: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
2: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni a my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
3: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
4: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
5: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
6: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
5: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
7: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
5: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
6: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
5: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
4: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
8: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek, používají jej u různých

0: úzkostí, depresí, ať už sobě nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
1: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
2: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
0: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
5: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
7: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
8: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
9: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
5: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
6: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžka, běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září. Tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela, momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrezy angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili.

0: hodně i na symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
1: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Pracovníci Olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
3: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
4: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí Olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
5: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
6: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
4: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
6: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
4: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
6: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
4: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
7: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
8: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
9: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
7: Dobrovolníci jsou v kavárně

0: Každý pracovní den nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
1: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
0: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
2: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
0: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
4: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
5: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
4: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
5: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
4: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
6: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
7: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
6: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
8: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
9: Má
8: spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
6: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
9: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
10: Super.
11: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
6: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
0: Anna Břenková, televize Polar.
3: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
12: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
13: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
12: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
14: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
15: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
12: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické době.

0: mluvě.
1: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
2: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
3: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
2: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
4: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sam jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
2: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
4: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
5: Během zastávek.
4: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
2: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
4: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
2: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
4: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
2: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
4: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
2: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
1: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně takovou malou instalaci. Teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvědčili. Neviděli jo. papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT24.

0: domě a na pohádce.
1: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
2: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
3: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
2: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
4: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
2: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
3: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
2: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
4: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
2: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
6: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
7: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
5: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
6: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
5: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
7: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
5: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná

0: v dobrém stavu.
1: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
2: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí Olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
3: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
4: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
2: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
4: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
2: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
4: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
2: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
5: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
6: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
7: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
5: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
8: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí přijde za námi a řeší jiné

0: třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
1: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
2: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
1: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
4: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
5: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
4: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
5: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako kupříkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže od tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
4: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
6: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
7: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
6: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
8: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
9: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
6: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
10: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
11: Co na to říkáte?
12: Super.
13: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
6: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
1: Anna Břenková, televize Polar.
3: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
11: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
12: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
11: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
14: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
15: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
11: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tady ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a vzlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točta? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl, byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů.

0: důchodů. Ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak a nebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet 2x týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu, a vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let

0: jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
1: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
0: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
1: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
0: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
1: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
3: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
4: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
5: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
3: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
6: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny. Takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
3: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
7: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
3: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem

0: pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
1: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
2: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
3: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
2: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
3: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
2: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
1: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
4: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
5: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
4: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
6: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
7: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
4: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
8: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
9: Co na to říkáte?
10: Super.
11: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
4: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
0: Anna Břenková, televize Polar.
1: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
12: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
13: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
12: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
9: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
10: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
12: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prostuly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tady ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni si tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, kterým to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každej něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batola.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásní takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu, a vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci,

0: realitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
1: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
0: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
1: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
3: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
4: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
5: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Mám přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
3: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
6: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
3: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
7: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
3: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
8: Studená chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy

0: České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do studené chodby.
1: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
0: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
1: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže od tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
0: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
3: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
4: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
3: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
5: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
6: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
3: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
7: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
8: Co na to říkáte?
9: Super.
10: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
11: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
12: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
13: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
12: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
14: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdy.

0: Dům králu, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králu. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
1: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. To není, právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ním pracovat i s chybou.
2: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu.
1: Prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském... Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a je...
1: ...turistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného...

0: léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje.
2: Rodinice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl, a v jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení. Takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
3: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec to tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
2: Jaký je tedy ten současný stav?
3: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat sgrafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
2: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
4: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září.

0: Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí. Úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těchto funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni si tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže prohlídky jsou

0: Součástí prolítky jsou interiéry dvou železničních vozů a když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti je dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotiv se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopni. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma. Nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar, Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeničková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrézy angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.

0: 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
1: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
0: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
2: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
3: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
0: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
5: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
6: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
7: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
8: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak všeživé kyslík pouze spotřebovává.
6: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
8: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidním

0: kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
1: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
3: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
4: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
5: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
3: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
6: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
3: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
7: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
3: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená chodba.
8: Studená chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené chodby.
9: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky

0: stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
1: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
0: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
1: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
3: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
4: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
3: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
5: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
6: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
3: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
7: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
8: Super.
9: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
10: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
11: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
12: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
11: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
13: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím Samozřejmě co nejčastěji.
12: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
11: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak

0: služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
2: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
3: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
4: Jaký je tedy ten současný stav?
3: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
2: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
5: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On

0: procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
1: Během zastávek.
0: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
2: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
0: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
2: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
2: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
2: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
3: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
4: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
5: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo

0: například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
1: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
2: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
3: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
2: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
3: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
2: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
3: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
4: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
5: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
3: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
6: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
7: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přicelo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
6: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
8: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
6: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
9: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
10: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
6: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
1: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
11: Ahoj.
1: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
11: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
11: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
11: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
11: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to, sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojený, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct, má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
11: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batola.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili.

0: Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Šálek kávy vlídne slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
2: Pavilonu E Opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
3: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
4: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
2: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
5: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
2: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
6: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
2: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
1: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
7: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
8: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
7: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
8: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako příkladu tento.

0: a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
1: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
3: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
4: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
3: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
5: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
6: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
3: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
7: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
8: Super.
9: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
10: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
11: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
12: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
11: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
13: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
14: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek a potom jakoby při práci s barvou. Mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
11: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec to tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení,

0: Seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sam jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. a když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na Vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
7: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky.

0: Jako se pohodlně usadíme.
1: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
2: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací. Ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
3: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
2: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
1: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
4: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
5: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
1: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
6: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
7: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
8: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
7: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
9: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
7: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
10: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
11: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
7: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
6: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
12: Ahoj.
6: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
12: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
6: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
12: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
6: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
12: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvědčili. Neviděli jo. Papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
6: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30-vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
12: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
6: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák? Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
12: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
6: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťou ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.

0: Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
1: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
0: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
2: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
3: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
0: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
5: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
6: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
7: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
8: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
6: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
8: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
6: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
8: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
6: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá.
5: Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Šálek kávy v Lídne.

0: překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
1: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
0: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
2: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
0: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
4: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
5: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
4: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
5: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
4: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
6: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
7: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
6: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
8: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
9: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
6: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších

0: zastávkách po celém městě.
1: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
2: Co na to říkáte?
3: Super.
4: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
0: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
5: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
6: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
7: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
6: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
8: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
9: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
6: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prostuly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části bezestřech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat sgrafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory

0: i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
1: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
2: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
3: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně, jakoby ta železnice takhle vznikla. Tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
3: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
4: Během zastávek.
3: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
3: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
3: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
3: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
5: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala Denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra, 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, jak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší.

0: hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám, a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30-vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako staly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých

0: problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
1: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
2: V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
0: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně doočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
1: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
2: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
1: Po svém dokončení bude most Uplas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
4: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
5: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
3: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
4: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
3: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
5: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
3: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu začíná

0: jim jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
1: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní. Takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
0: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
2: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
0: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
3: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
0: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
1: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
0: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
3: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11

0: Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
1: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost. A někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
0: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
3: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
4: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
3: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
4: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo, nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
3: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
5: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
6: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
5: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
7: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
8: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
5: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
9: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
10: Co na to říkáte?
11: Super.
12: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
5: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
10: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím.

0: tým, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
1: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
0: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
2: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
3: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
0: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty vyřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenováno, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází tak, že dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný. Že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvědčili. Neviděli jo. papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, a nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali s sítěma a končíme s sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to

0: Znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
2: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chodí ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
1: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
0: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
1: Po svém dokončení bude most Uplas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržby.
4: Ale určitě v danou chvíli účelné ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet 2x týdně.
5: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
3: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
4: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
3: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
5: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
3: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské,

0: ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guérézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
2: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý dva roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
3: Guéréza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guérézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
2: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a

0: Starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
1: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
2: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
3: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zapalovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
2: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
3: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
2: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
1: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
4: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
5: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
4: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
6: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
7: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
4: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
8: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
9: Co na to říkáte?
10: Super.
11: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
4: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
1: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
13: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
14: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různí

0: Rojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
1: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
2: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
3: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
1: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec ho tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech.

0: a děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
1: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
0: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
2: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl, bylo samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
0: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
2: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
3: Během zastávek.
2: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
0: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
2: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
0: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
2: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
0: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtop na Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
2: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
0: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
4: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
1: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
5: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
8: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
9: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkaj, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
10: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
11: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
12: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
11: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
13: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
11: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
14: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
15: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
11: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
16: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
16: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
16: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to měl v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, kterým to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
16: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
16: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Nebudu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
16: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guérézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guérézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guérés, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guérézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guérézy

0: Ty angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
1: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky. A vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherné místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý dva roky. A je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
0: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guereza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
0: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
1: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
4: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
5: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
4: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
6: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
7: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
4: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
3: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
8: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
9: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
9: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České

0: kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do studené chodby.
1: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
0: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
1: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
0: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
3: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
4: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
3: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
5: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
6: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
3: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
7: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
8: Co na to říkáte?
9: Super.
10: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
11: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
12: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
13: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
12: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
8: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králu, která je pro mě unikátní svojí autentičností.

0: A nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
1: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal na ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
2: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točta? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl, byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu,

0: obsahu musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
1: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
2: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
2: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
2: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30-vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
2: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejně jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle děláme.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
2: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímat. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrálo se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.

0: Spolupráci s ČEZem a agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
1: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
2: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
3: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
2: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
4: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
5: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
2: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
6: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
7: Co na to říkáte?
8: Super.
9: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
2: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
10: Anna Břenková, televize Polar.
1: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
11: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
12: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
11: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
13: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
14: Děti se tady učí hlavně pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
11: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od

0: od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, taková lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vleč.

0: akce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti Železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
1: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
3: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravé.

0: ví nebezpečí a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
0: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci. To je takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

0: Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
1: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
2: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
3: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
0: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
2: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
4: Těšíme se na afterparty.
5: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
6: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
0: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
7: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
8: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
7: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
9: V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
7: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
8: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
7: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
9: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
7: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
11: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
12: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
10: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
11: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
10: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
12: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
10: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.

0: nejvyšších v rámci České republiky.
1: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
1: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
4: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
5: Co na to říkáte?
6: Super.
7: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
1: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
8: Anna Břenková, televize Polar.
9: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
10: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
11: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
10: Děti malují obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci a i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují malé kresnosti. Letos je vedla malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
12: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je tmí svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
13: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
10: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
9: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samosprávy.

0: práv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prostuly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkaj, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Nebudu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímat. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, že to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batola.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale Ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím, myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie.

0: obsazen.
1: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
2: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
3: Co na to říkáte?
4: Super.
5: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
1: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
6: Anna Břenková, televize Polar.
7: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
8: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
9: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
8: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
10: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
11: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
8: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným

0: Lázním na Moravě a prostuli především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smeříc, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. po 30-leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec ho tu doctěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech, a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, taková lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody. Platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit

0: zúčastnila řada dětí z Kyjova.
1: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
2: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
1: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
3: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
4: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal na ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
1: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je

0: To nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
0: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
2: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
3: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
4: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
0: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Dal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu dostěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se

0: z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
1: Jaký je tedy ten současný stav?
0: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. A je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
2: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete

0: obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
1: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
2: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
3: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl tzv. Oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky, každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
3: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
3: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
3: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
3: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
4: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvená, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova. Bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystali jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
22: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
23: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
24: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
25: Co na to říkáte?
26: Super.
27: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
28: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním skoronským.

0: kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
1: Já sem jezdím velmi ráda, protože skoro nic se miluju. Mám ráda jejich jízdu králu, která je pro mě unikátní svojí autentičností. A nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králu. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
2: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, a na kompozici od začátku. Kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
0: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitují.

0: vegetace taky, ty výřivky a všecko, všecko úplně bomba. Každý den něco, je to prostě bomba.
1: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
2: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu, a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to měl v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, kterým to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak se dáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Nebudu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zákaz zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni

0: jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý dva roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guereza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličeje. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
0: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
4: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
5: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
4: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
6: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
7: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
4: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
8: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
9: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
3: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
3: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
3: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak

0: Samozřejmě co nejčastěji.
1: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
2: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxu.

0: relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
1: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
3: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
4: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
5: Jaký je tedy ten současný stav?
4: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
3: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
6: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl tzv. Oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenováno, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že

0: že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystali jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
22: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
23: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
24: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
25: Co na to říkáte?
26: Super.
27: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
28: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
29: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
28: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
30: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
31: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici.

0: nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
1: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte

0: Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tématické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
1: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
2: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
3: Jaký je tedy ten současný stav?
2: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
4: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni si tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvětšili. Neviděli jo. papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic. Jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online. A to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Budu tam vysvětlit nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela, momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kde nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí

0: nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
1: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
2: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
3: Jaký je tedy ten současný stav?
2: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
4: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu.

0: Ruské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Květnickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti Železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přicelo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, jak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, nebudu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, anebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci. To je takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to první začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.